Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.

tichí do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patlíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

za sklem za stě mám, poznám to, když seš raněná, že ne magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět,

Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.

0: typ.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: To je i Marta.

chvíle stál hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: Kontejnery Sigl, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
8: Rádio Český Blaník.

0: Olympic, snad jsem to zavinil já. Tak doufám, že já jsem teda zatím nic nezavinil. Maximálně jsem už vybral české písničky, které máte rádi a které vám budu nabízet hned po 6. hodině. Tak Standa Hložek bude a Krejčí. Dáme si i Michala Davida, Život je náš. A taky se svezeme mimořádnou linkou Hanky Zagorové. A bude jich samozřejmě víc. Dobré ráno a hezký den.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno Černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní počasí většinou proměnlivé, zpočátku převážně s velkou oblačností a postupně na většině území také s přehánkami. Četnější budou na horách a na severu a severovýchodě. Naopak v jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou jenom lokálně. Co se týče teplot, 18 až 22 maximálně, i když na jihu Moravy tam bude tepleji, tady naměříme až 25, no a na horách kolem 11. Tolik počasí a s prvními ranními zprávami je tady Monika Holubová.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Podle vicepremiéra Petra Macinky nepředstavuje prezidentovo veto pro vládu komplikaci. V reakci na jeho odmítnutí podepsat novelu rozvolňující pravidla rozpočtové odpovědnosti to řekl České televizi s tím, že ho stejně při nejbližší příležitosti přehlasují. Macinka dodal, že vyrovnaný rozpočet není možné udělat z roku na rok, ale jeho strana se zasadí o snižování schodků. Okresní soud v Pardubicích rozhodne o případném prodloužení vazby v případu útoku na zbrojovku. Jednání se uskuteční formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají v Polsku. Až 4 dosud neprozkoumané hroby odkryly na Pohansku v Břeclavi. Pracují na tom archeologové z Masarykovy univerzity v Brně. Letošní práce navazuje na loňský revizní průzkum Velkomoravského kostela, který prověřoval zjištění odborníků ze 60. let minulého století. Fotbalová Slavia a Vladimír Darida ovládli ligové ceny za minulou sezónu. Nejlepším hráčem byl zvolen záložník Lukáš Provod, který pomohl pražskému týmu k obhajobě titulu.
8: Mám radost, samozřejmě nějaký náznaky k tomu byly. Ta sezona pro nás a i pro mě osobně byla obrovsky úspěšná. Cítím jako spíš než překvapení, tak vděk za to, jakým stylem se nám ta sezona povedla, nebo ty poslední dvě sezóny. To, že tady můžu stát, je super. Na druhou stranu je hodně super i to, že je tady spousta mých spoluhráčů a je tady i trenér.
7: Právě mistr z Edenu ovládl taky kategorie o nejlepšího kouče, kterým se už po páté stal Jindřich Trpišovský. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už se na vás těší Michal Krusberský.
0: Je to tak, děkuju.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dnes s vámi budu až do 12. hodiny. Já tak přeju hezké vstávání a teď 3 minuty po 6. nabízím taky Standu Hložka. Tady je Krejčí a ať máte hezký den.

Tak jsem rád, že jsme se sešli i tady u nás na Českém Blaníku. Pavel Dobeš za námi a Nešvil taktéž a my jdeme pozdravit dnešního slavence. Dneska slaví svátek všichni Liborové, takže musím pozdravit i svého bratra, za chvíli mu pošlu aspoň teda SMSku, ale slaví také třeba český textař a podnikatel Michal Horáček, ten má dnes 74. 45 slaví herečka Kristýna Boková a miláček žen, český herec a zpěvák Vojta Dek má už 41. No a nemůžeme zapomenout ani na Harryho Pottera, čili britského herce Daniela Radcliffa, ten už má 37, jak je vidět, i kouzelníci stárnou. No a co mě v kalendáři taky zaujalo, že už je to 155 let, co v Rakousku-Uhersku byl přijat zákon, který nařizoval postupný přechod na desetinnou soustavu měr a vah. Jinak do té doby se měřilo v palcích, loktech a stopách a do té míry se uváděly jako žejdlíky, mázy a nebo vědra. No, tak nedáme si teď nějaký žejdlík kafe, co? Já myslím, že bychom to potřebovali a my vám rozhodně posíláme další české písničky, které máte rádi. Za chvíli Škvor a budou i dámy Kamélie, ale ze všeho nejdřív Katapult, já nesnídám sám. Tak vy jste s Českým Blaníkem a s Michalem. Dobré ráno přeju.

0: Tak jsme ochutnali sílu starých vín s kapelou Škvor na Českém Blaníku. A co bude dál? No samozřejmě české písničky, které máte rádi. František Nedvěd, Jabluňka a taky Hanka Zagorová a Mimořádná linka. Mimochodem, koukli jsme i do toho psího kalendáře. Dneska je tam pat. P a D, pat, takže si máte nějakého pádíka doma, tak budejte piškotek nebo nějakou dobrou kapsičku, ať má taky nějakou radost ze života a my za chvíli zase hrajeme.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Dotace opravdu po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
4: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
3: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
4: Renovace bez úroku? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
3: Ozvěte se hned. Maxi dotace

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Tak už můžu?
2: Točíme.
1: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
2: No co asi děláte, ne?
1: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
2: A dál?
1: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
2: A kde vás najdou?
1: Jako adresu?
2: Webovky.
1: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
2: Máme.
1: Ale radši to vem znova.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: František Nedvěd, Jabluňka. Přesně ta písnička, kterou vám taky hrajeme v rámci písniček k táboráku vždy v sobotu a v neděli mezi 19. a 22. hodinou. Teď ale už voláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zdravím tady meteoroložku Jiřinu Švábenickou. Dobré ráno přeju a jak to aktuálně vypadá s počasím?
1: Krásné ráno i vám. Oblačnost je velmi proměnlivá. Aktuálně převládá oblačná obloha a zejména v severní polovině Čech jsou místní přehánky. Teploty jsou dnes po ránu malinko chladnější a většinou se pohybují mezi 14 až 9 stupni Celsia.
0: No je to tak, taky jsem se musel trošku přioblécit. Každopádně, jak to bude vypadat po zbytek dnešního dne?
1: Dnes bude počasí provázet proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost a zejména na severu a severovýchodě ji budou provázet přehánky. Menší pravděpodobnost srážek je pouze v jihozápadní polovině Čech. Výjimečně se také mohou objevit i bouřky. Večer pak bude srážek, ale i oblačnosti ubývat. Odpolední teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až letních 25 stupňů Celsia, ale zároveň zde bude také větrno společně s Českomoravskou vrchovinou.
0: Děkujeme za informace, uslyšíme se zase za hodinku a teď jdeme zpátky k českým písničkám. Za chvíli pravda jedna slovenská, Elan a Lojzo, ale nejdřív Věrka Špinarová a Kouzlo bílejch čar. Michal Krusberský je s vámi, dobré ráno přeju.

0: Elan a Lojzo, že mi je lúto, tak já doufám, že vám není líto, že posloucháte Český Blaník, protože my vám jsme schopni dát i 100 000 na ruku.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A kdeže takové peníze dostanete? No tak ne přímo tady, ale třeba i u vás doma, protože všude tam budeme jezdit s našimi krajánky a budeme nabízet peníze. Ale nejdřív se musíte třeba zastavit za námi na letní koncert už zítra vlastně do Mariánských lázní, kde budeme na kolonádě 5 minut před 4:30 odpoledne rozjíždět náš koncert za účasti třeba Petra Koláře. Taky tam bude celá naše blanická kapela. A třeba i Slza a nebo Olga Lounová. A právě tam vám taky budeme nabízet naši blanickou samolepku s Centropolem a když si ji schováte a v pravý čas nám ji ukážete, tak můžete mít těch 100 000. Jak přesně to bude fungovat, zjistíte i na našich webových stránkách radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
13: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp

0: dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat, ten obchod mám rád.
5: Radio Český Blaník.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Tak tohle byl Robert Křesťan i s písničkou Tančím a já mám takový pocit, že dneska budeme tančit mezi kapkami deště, aspoň tady v Praze už pěkně prší. Za chvíli od nás Valda Matuška a Eldorado. Taky si poslechneme Lenku Filipovou. A do vašich uší zamíří i Plavci, Krajina oblých kopců. Prostě české písničky, které máte rádi i po 7. hodině.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně na většině území také dešťové přehánky. Četnější budou na horách a na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech přehánky čekáme jenom ojediněle. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 11. Teď Monika Hlubová a další zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Pracovníci pražského letiště pokračují ve stávkové pohotovosti. Od ministryně financí Aleny Schillerové dostali dopis s ujištěním, že stát hodlá letiště rozvíjet a je připravený s odbory jednat. Ty stávkovou pohotovost vyhlásili kvůli obavám z budoucího směřování společnosti a způsobu výběru nového předsedy představenstva Radomíra Lašáka. V Ostravě začalo velké stěhování. Katedrála Božského spasitele dostane špičkové varhany, na které čekala 140 let. Největší moravskoslezskou katedrálou se nové varhany rozezní už letos. Nyní části varhan, jako měchy nebo píšťaly, začala do katedrály převážet varhanářská dílna. V Českých Budějovicích pokračují ve vylepšování života místních i turistů, co nyní radnice řeší a chystá do dalších měsíců. To už prozrazuje primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
10: Máme připravené projekty na výstavbu nové Alšovy České galerie na Senovážném náměstí, úpravu tohoto náměstí. Teď máme vyhlášenou soutěž na design and build, úpravu našeho letního kina.
9: České Budějovice také podpořili projekt Restady, který má žákům základních škol usnadnit přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. České kanoistky mají na světovém šampionátu stříbro v hlídkách. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová se tak postarala o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Čeští muže skončili pátí. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď už opět pokračuje Michal Krusberský.
0: No, budu se snažit.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 7 hodině, pokud jste právě vstali, tak vítejte v tom dnešním čtvrtečním dni s datem 23. července. Za chvíli nás čeká písnička dnešního dne, ale taky si dáme Dalibora Jandu, Lenku Filipovou a teď je tady Valda Matuška a Eldorado. A pokud se nemůžete probrat a už jste v práci, tak si dejte první kafe.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Všechno na Mars a taky Dalibor Janda v dnešním čtvrtečním dobrém ránu na Českém Blaníku. Přesný čas 13 minut po 7 hodině.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A my se za chvíli budeme smát i s kapelou Mandraže, protože si dáme písničku Ona se smála, ale nejdřív se ptám kytaristy a také autora většiny písní kapely Mandraže Pepy Bolana, jak to tehdy bylo, jak ta písnička vlastně vznikla?
3: Píseň Ona se smála, ta má pro mě dost takovej jako osobní jako význam, protože všechno to téma, to dění, co se v té písni jako, o čem se tam zpívá, o čem to je, tak slovo do slova je vlastně všechno pravda. Tam není absolutně nic vymyšleného. Všechno je to pravdivý příběh o tom, jak jsem se já seznámil se svojí vlastně současnou ženou. Takže tu píseň mám samozřejmě velice rád.
0: No to se nedivíme, když tam mám člověk osobní přístup k tomu a osobní city, že jo? Dneska Pepa Bolan dělá Tatéra a tajně doufáme, že kapela Mandraže zase se vzkřísí a vzejde z popela jako ten Fénix a budeme se těšit na další skvělé písničky.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Krajina oblých kopců a také plavci na českém Blaníku, no nic na plat, my tu naši krajinu máme rozhodně krásnou a tak není divu, že i pan doktor z vesničky střediskové se občas kochal a občas skončil v příkopě, tak bacha, abyste nedopadli podobně. My vám už za chvíli nabídneme aktuální informace o počasí s meteorologem a taky se můžete těšit třeba na Mekyho Šbírku, bude i s Marikou Gombitovou a dáme si i Aleše Brychtu. Tak dobré čtvrteční ráno přejeme.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci. Uzemana víkendová akce na vepřovou pečeni.
6: Čerstvá vepřová pečeni z českých chovů. A teď se držte. Kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeň je skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
7: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kg za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
8: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.

0: Ve slepých uličkách jsme teď byli pár minut s Mekým Žbirkou a také Marikou Gombitovou. No a teď už jdeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu. Na telefonní lince Jiřina Švábenická. Ptám se, jak to aktuálně vypadá s počasím. Dobré ráno.
1: Krásné ráno i vám. Oblačnost je velmi proměnlivá. Aktuálně převládá oblačná obloha a zejména v severní polovině Čech jsou místní přehánky. Teploty jsou dnes po ránu malinko chladnější a většinou se pohybují mezi 14 až 9 stupni Celsia.
0: No a co můžeme očekávat od toho dnešního dne? Jak se to bude vyvíjet dál?
1: Dnes bude počasí provázet proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost a zejména na severu a severovýchodě ji budou provázet přehánky. Menší pravděpodobnost srážek je pouze v jihozápadní polovině Čech. Výjimečně se také mohou objevit i bouřky. Večer pak bude srážek, ale i oblačnosti ubývat. Odpolední teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až letních 25 stupňů Celsia, ale zároveň zde bude také větrnost společně s Českomoravskou vrchovinou.
0: Děkujeme za informace. Pokud vy teď v 7 hodin 39 minut vyrážíte do práce, přibalte raději ty deštníky, protože jak jste slyšeli, dneska člověk nebude tušit, kdy ta přehánka přijde. Za chvíli Karel Gott, ale teď opět Radeček, všechno je v pořádku.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Karel Gott v dnešním dobrém ráno tady u nás na Českém Blaníku. Se mnou vítr rád si brouká. A vy si taky můžete broukat nějakou vaší oblíbenou písničku, stačí si o ní napsat, protože už po 8 hodině budeme opět hrát na přání. Takže neváhejte, vemte mobily, vyťukejte buď SMSku anebo zprávu na WhatsAppu a pošlete nám to na 720 836 3007, abychom vám už po 8 hodině mohli zahrát tu vaši oblíbenou. A nebo třeba popřát někomu k svátku, můžete pozdravit prostřednictvím našeho vysílání vaše blízké, kamarády, spolupracovníky a tak dále. To už necháme na vás. Za chvíli ode mě Petr Muk a taky kapela Krištof a inzerát.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
6: Vy, Vykat, Avidon, Vidra.
5: Avidon?
6: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
7: Ty má maminka.
6: No prostě všechno na jednom místě.
8: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
10: Že nic neřešíš.
9: Přesně.
10: Proto jsme vybrali auto ESA.
9: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
14: Úžasné příběhy
15: úžasných lidí, kteří dokázali víc než ostatní.
14: Pojďte si je spolu s námi poslechnout.
15: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
14: Co Čech, to rekordman.
15: Na Českého Blaníku.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
15: Český Blaník.

vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk. Od kolébky do důchodu máme tendenci

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem.

0: Dej svět.
1: Herec Mirek Donutil, který si tentokrát odskočil také za mikrofon a naspíval písničku Ten báječnej mužský svět. A je pravda, že teď si dáme taky tři chlapíky. Michal Tučný bude už po 8. hodině.
2: Cesty toulaví.
1: A taky si pustíme Petra Jandu.
2: Nějak se vytrácíš, má.
1: A modrou zem nabídne i Petr Rezek.
2: Stal jsem se mužem.
1: České písničky, které máte rádi, celé léto u nás na Českém Blaníku.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dnešní den většinou s proměnlivou, zpočátku také velkou oblačností a postupně na většině území i s přeháňkami. Četnější budou na horách a na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přeháňky vyskytnou jen ojediněle. Teploty dnes 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy tam ještě bude do 25 a na horách kolem 11 stupňů, jen na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Tolik počasí na dnešek a teď už čerstvé zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Po 2 týdnech ukončili hasiči zásah v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Hašení výškové budovy trvalo skoro 2 týdny. Včera také skončilo doporučení, aby lidé omezili větrání. Stále ale platí zákaz přibližovat se k torzu polozřícené budovy a na místě zůstává jedna jednotka hasičů, která požářiště monitoruje. Stále nejasné jsou okolnosti tragické srážky lodí v Chorvatsku. O život přišli v polovině června 4 Češi. Do celé věci se teď vložil český námořní úřad. Ministerstva dopravy. Jeho zástupci odjeli do Chorvatska, kde jednali s tamními vyšetřovateli v režimu důvěrné. Praha se preventivně připravuje na krizové situace. Vyzkouší nový systém pro plánování improvizovaných úkrytů. Cílem je, aby město své obyvatele dokázalo co nejlépe chránit. A jak bude nová taktika vypadat, dodává mluvčí magistrátu Vít Hofman.
13: Nový postup má městu pomoci vyhledávat vhodné budovy a prostory, posuzovat jejich kapacitu, ochranné vlastnosti i míru ohrožení a následně vytvářet přehlednou evidenci potenciálních improvizovaných úkrytů.
12: Nová metodika bude fungovat za spolupráce metropole, hasičů a 3 českých univerzit. Čeští fotbalisté vstoupí do nové sezóny evropských pohárů. Jablonec v chorvatském Varaždínu začne od 8 večer kvalifikaci konferenční ligy úvodním zápasem 2. předkola. Severočeši se v pohárech představí po 5 letech a po více než 30 letech se do poháru vrací Hradec Králové. Ve 2. předkole evropské ligy nastoupí na hřišti norského Tromsø. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Míšo, je to opět tvoje.
1: Děkuji, Moni, a my pokračujeme.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
1: A také vám v téhle hodince budeme hrát na přání. Stačí si písničku objednat na čísle 720 836307. A teď Michal Tučný a Cesty toulaví. A Michal Krusberský je s vámi.
2: Cesty.

0: 14 minut po 8 jsme se tak trošku zbláznili s Vianou Bartošovou, ale já myslím, že nás skvěle probrala i v tenhle ten ospalý čas, který máme venku.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Dobré ráno, Michale, zahrajte nám písničku do práce, kde dneska vysloveně nestíháme, tak by se možná hodila písnička Čas je proti nám od Heleny Vondráčkové. Zdraví Jiřka z Kralup, tak Jiřinko, my vás tam taky pozdravujeme, držíme palce, ať to dneska ještě zmáknete a my vám k tomu rozhodně posíláme Helenu Vondráčkovou.
1: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.

0: Báječné 4 minuty jsme teď na Českém Blaníku strávili s Petrem Reskem. Tohle byla jeho modrá zem. My jsme ovšem nohama na zemi, té naší, a za chvíli se podíváme naopak na oblohu. Jestli bude modrá dnes a jak to vypadá s počasím, to nám za chvíli prozradí meteoroložka Jiřina Švábenická. Pardon. A taky budou buty nad stádem koní a dáme si i Marušku Rotrovou.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
12: Rádio Český plán.

0: A tak vejdi dál přes můj práh. To byla Marie Rotrová na Českém Blaníku a my vcházíme přes práh Českého hydrometeorologického ústavu a ptáme se Jiřiny Švábenické, jak to dnes bude vypadat s počasím.
1: Dnes bude počasí provázet proměnlivá, v počátku převážně velká oblačnost a zejména na severu a severovýchodě ji budou provázet přehánky. Menší pravděpodobnost srážek je pouze v jihozápadní polovině Čech. Výjimečně se také mohou objevit i bouřky. Večer pak bude srážek, ale i oblačnosti ubývat. Odpolední teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až letních 25 stupňů Celsia, ale zároveň zde bude také větrno společně s Českomoravskou vrchovinou.
0: Tak děkujeme za informace a vy si raději přibalte deštníky, protože jak jste slyšeli, nevíte, kdy a kde se ta přehánka nakonec vyskytne. Teď ale další české písničky, které máte rádi. A nejdřív Jirka Schillinger, tady je jeho Šípková růže. Michal vám přeje hezké ráno.

0: Kapela Elán, Čakám tě láska, a pokud je vaší velkou láskou cyklistika, tak zbystřete, my si teď posvítíme na sčítání cyklistů. A jak to vypadalo v letošním prvním pololetí ve Zlínském kraji, to nám prozradí mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
1: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
0: No, máte to tam hezký, tak se nedá nesmíme divit, že jo? Navíc ve Zlínském kraji je 2227 kilometrů značených cyklotras a 260 kilometrů přímo cyklostezek. Takže opatrně berte helmy sebou a o víkendu zase můžete vyrazit, nebo už dnes po práci. Ale za okamžik u nás Marek Ztracený a taky Tereska Krndlová.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
12: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
13: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
14: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
15: Příze látky tvoření, našeho života koření.
13: Pro háčkování.cz.
16: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
17: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
18: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
19: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
20: Rádio Český Blaník.
21: Tak když spolu spím,

0: Tohle byly Brontosauři, Hlídej lásku, Skálo mám, těsně před 9. hodinou a po 9. už v rámci dopoledního vysílání si pochutnáme na Lékořici, bude Vašek Neckář. Lékořicí cesta ke mně ti zaroste. A ještě Činasky, Láska a data. Byla to taková, láska nezdála. A nebo Karel Gott, Měl jsem ráda mám. České písničky, které máte rádi i po 9. hodině u nás na Českém Blaníku.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Na Českém Blaníku.
0: Někde už nám sprchlo, někde svítí sluníčko. Prostě promenlivá, zpočátku velká oblačnost a postupně na většině území také máme čekat přehánky. Četnější budou na horách a na severu a severovýchodě. V jihozápadní polovině Čech se přehánky vyskytnou jenom s menší pravděpodobností. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 11. Teď už David Račák přispěchal a dáme si první dopolední zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Okresní soud v Pardubicích bude dnes rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového žářského útoku na zbrojovku LPP v Pardubicích. Uskuteční se formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Praha se preventivně připravuje na krizové situace, vyzkouší nový způsob pro plánování improvizovaných úkrytů. Jeho cílem je, aby město své obyvatele dokázalo co nejlépe chránit. Jak bude nová taktika vypadat, řekne mluvčí magistrátu Vít Hofman.
8: Nový postup má městu pomoci vyhledávat vhodné budovy a prostory, posuzovat jejich kapacitu, ochranné vlastnosti i míru ohrožení a následně vytvářet přehlednou evidenci potenciálních improvizovaných úkrytů.
7: Nová metodika bude fungovat za spolupráce metropole, hasičů a 3 českých univerzit. Brusel patří mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Takzvaný Oasis Index, který porovnává ceny piva a cigaret, řadí na první místo australské Melbourne. Praha je 1.40. No a nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. V hlasování trenérů, kapitánů a novinářů porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího Lukáše Harastýna ze Sparty. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Startuje dopolední vysílání Českého Blaníku. Michali s vámi. Za chvíli si dáme rekord, ale teď Vašek Neckář a Lékořice.

si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohas.

proč do rány se vlít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,

0: Tak jsme ní na Českém Blaníku a s nimi taky Jiří Suchý. Jo, to jsem ještě žil.
1: Co Čech, to rekord.
0: A my taky žijeme pro vás a pro vaše rekordy, respektive Pepín Vaněk všechno sleduje z Pražimovského muzea rekordů a kuriozit. Dneska přináší jeden rekord, respektive rekordní setkání, dalo by se říct. Tak Pepo, o čem to je?
2: Teď vám řeknu akci, na kterou jsem velmi hrdý. V muzeu rekordů se sešli světoví elektrochemici z 5 kontinentů. Bylo to 44 molekulárních elektrochemiků a byli mezi nimi zástupci z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Austrálie. A my jsme hrozně rádi, že si jako doprovodný bod programu svého setkání vybrali právě naše muzeum. Děkujeme a gratulujeme.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

0: Touha a pláč a taky kapela Jelen na Českém Blaníku, která v rámci svého Jelenfestu už odjela spoustu koncertů. Zítra je budeme mít třeba ve Vlašimi a 1. srpna také v Liberci, kdybyste se chtěli zastavit. Tady u nás ale budeme za chvíli mít naopak Karla Gotta a také Petru Janu. Ta přijde s písničkou SOS.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Já vím, co mi chceš říct, asi máš pravdu, se mnou je kříž. Víš co, neříkej nic, slepýmu barvy nevysvětlíš.

Já vím, co mi chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Karel Černoch, já vím, co mi chceš říct. Teď 20 minut před 10 na Českém Blaníku. Co vám chci říct já, že když jdeme do nemocnice, tak počítáme s tím, že nám tam pomohou od nějakého zdravotního problému. Ale ne vždycky to úplně klapne na jedničku. Přesvědčila se o tom třeba 17-letá pacientka ve Francii. Ta šla do nemocnice na operaci kotníku a když se probudila z úplné narkózy, tak zjistila, že kotník je ku podivu neporušený, za to v puse má tampony, protože jí vytrhli všechny 4 zuby moudrosti. No, došlo k nějaké záměně mladých pacientek a teď se budou rodiče soudit s nemocnicí a prý nepomohlo ani mimosoudní finanční vyrovnání. Asi bych byl taky hodně překvapený, to je fakt. Na druhou stranu, ty zuby moudrosti přece jenom musí někdy ven, tak aspoň už to má holka za sebou, že jo? Dobrá zpráva. Za chvíli Iveta Bartošová, taky kapela Krištof a Srdce být.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Tahitské léto v Aquapal Spa už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapal Spa, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
10: Český Blaník.
11: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
12: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
10: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

lásko, si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko. Nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko. Milá jak

0: Helena Vondráčková na závěr hodiny. Pokud máte svoji partu přátel, tak si ji hýčkejte, vymyslete nějaký hezký program na víkend, abyste si spolu zase něco báječného užili. My už si za chvíli na Českém Blaníku budeme užívat třeba kapelu Olympic. Ty sazi dávno byla tráva. Na sever se vydáme i s kabáty. A ještě variace na renesanční téma a Vladimír Mišík. Láska je jako bolest z probuzení. A další české písničky, které máte rádi hned po 10. hodině.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes máme na obloze Moravy a Slezska a také Čech proměnlivost. Zpočátku velká oblačnost, na většině území také s přeháňkami, ale potom už to bude ubývat a v jihozápadní polovině Čech máme čekat opravdu srážky jenom ojediněle. Teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 11. Takže ochlazení je tady, ale na příští týden meteorologové slibují zase 30, takže buďme rádi, že je zatím takhle. David Račák už je ve studiu, dáme si další aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Bramborám letos počasí příliš nepřeje. Sucho a vysoké letní teploty ovlivňují letní úrodu napříč Českem. Sklizeň raných brambor už začala v Polabí i na jižní Moravě. Jak to mají na Vysočině, říká předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček.
8: Ty hlízy jsou výrazně drobnější. Pokud bychom porovnali prostě situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu, pro svý lidi vybrali určitý menší množství těch hlíz a teď ještě naváží z Polabí, kupují je.
7: Na Vysočině, kde rostou převážně později sklízené odrůdy, by ještě polím mohly pomoci deště, pokud bude pršet do poloviny srpna. Kdykoliv odteď Írán zaútočí na nějakou z lodí v Hormuzském průlivu, Spojené státy budou bombardovat a zničí jeden most nebo elektrárnu v této blízkovýchodní zemi. Pohrozil tím americký prezident Donald Trump. Írán pohrozil v odvetě, že zastaví vývoz ropy z Perského zálivu. No a druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Fruhvirtovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře utká s Lucií Havlíčkovou. Zatím spolu nehráli. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne vám taky přeje Michal Krusberský a teď už si dáme kapelu Olympic a Petra Jandu, který prozradil, že díky dceři Elišce a jejímu přírůstku do rodiny se stal už pětinásobným dědečkem. Tak gratulujeme a teď Olympic od nás.
9: Už v dětství mýval jsem ten svízel, že rád se

0: Také jsme rádi, že jsme součástí vašeho dne. Lenka Filipová a Leny, samotní nejsme nic. 15 minut po desáté.
1: Písničky k táboráku.
0: Přátelé, víkend se pomaličku a jistě blíží. Koukal jsem se na předpověď, mělo by být o něco lépe než dneska, a tak možná už plánujete právě s přáteli nějakou tu grilovačku nebo jenom s rodinou, s dětmi. Už si říkáte, jestli to masíčko naložíte zítra anebo až v sobotu ráno, jestli to bude kuřecí anebo koupíte makrely. No, tak dejte si, na co máte chuť, my vám k tomu sobotu i v neděli mezi 19. a 22. budeme hrát ty naše písničky k táboráku a třeba tam zazní i tahle od Vabiho Rivoli a Mikyho Rivoli. Klidně vám pustíme i Františka Nedvěda. A proč by tam nemohl být ani Tomáš Klos? A bude jich rozhodně víc. 19. až 22. prostě písničky k táboráku u nás na Českém Blaníku.
1: Písničky k táboráku
2: na Českém Blaníku.

0: Hanka Zagorová a její živá voda. A pokud jde pro vás živou vodou, ta, co vás vzkřísí vždycky káva, tak si ji rozhodně dejte i teď 10 hodin a 28 minut, ať to s námi vydržíte až do dnešního večera, kdy už bude s vámi taky kolegyně Verča. Ale to až po 12. Za chvíli připomenu, že i dneska si můžete objednávat písničky na přání a taky vám zahraju Petru Černockou a bude i Robert Kodym a PBH, to znamená Vanastovky. Jednu nahou čekejte už za okamžik.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
5: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte. Kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeně skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
6: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kg za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
9: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
10: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
11: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
12: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
13: Příze látky tvoření, našeho života koření.
11: Pro háčkování.cz.
14: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
15: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
16: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
17: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
18: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
17: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
19: firmanazážitky.cz.
2: Rádio Český Blaník.
5: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: 15 minut před 11 hodinou taky Kristýna na Českém Blaníku a Horehroně a to je taky čas, kdy připomínám, že v příští hodince budeme zase někomu z vás hrát na přání a už teď si můžete písničky objednávat, ať už chcete pozdravit někoho v práci, ať už chcete zahrát k dnešnímu svátku nebo nějakému oslavenci z vašeho okolí, z vaší rodiny, tak rozhodně můžete. A nebo si můžete zahrát písničku jenom sami pro sebe, pokud chcete třeba při čtvrtku zlepšit náladu. Co je důležité, posílat nám buď SMSky nebo hlasovky, anebo zprávy na WhatsApu na číslo 720-836307. To si zapište hezky někde, protože se vám to bude hodit samozřejmě i v těch dalších dnech. Tak posílejte zprávy, já posílám písničky. Marie Rotrová a Pavel Bobek za chvíli a taky Poetika bude.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
8: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
9: Co Čech, to rekordman.
10: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
9: Pojďte si s námi o nich povídat.
10: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
9: Co Čech, to rekordman.
10: Na Českém Blaníku.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleba.

0: Michal David s písničkou právě začínáme, ovšem my pokračujeme dál v tom dnešním dopoledním vysílání na Českém Blaníku. Už za chvíli třeba puberťák Xyndla X bude. 10 prstů pro život nabídne Dalibor Janda. A pustíme si i Karla Gotta, Zůstanu svůj. A budou další české písničky, které máte rádi.
1: Tak já jdu, miláčku.
2: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
1: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
2: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
1: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
2: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz. Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: na Českém Blaníku.
1: Dnes máme vesměs zataženo, s velkou oblačností, postupně také s dešťovými přehánkami, které budou četnější na horách a také na severu a severovýchodě. Naopak v jihozápadní polovině Čech, tam se vyskytnou srážky jenom ojediněle. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 11. Oteplení čekáme o víkendu a také v příštím týdnu, kdy mají být zase 30. Teď David Račák a další aktuální zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké dopoledne přeje David Račák. Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl uvést 40% akcií pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028, po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Auto není trezor. V době letních dovolených policisté znovu upozorňují řidiče, aby v zaparkovaných vozech nenechávali věci. Pokračuje policejní preventistka Martina Hamplová.
4: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
3: V autě by rozhodně neměly zůstat doklady ani náhradní klíče. Zástupci členských států Evropské unie se zatím v Bruselu nedohodli na novém 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině. Dohodu údajně blokuje Řecko. Atény požadují, aby EU zmírnila dohodnutá omezení týkající se dodávek ruského zkapalněného plynu. No a fotbalista Tomáš Chorý stále neví, zda bude pokračovat ve Slávii. Útočník Pražanů byl stejně jako obránce David Douděra po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Je však možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padne v nejbližší době. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A taky si pustíme jednu na vaše přání a bude toho rozhodně víc. Michal Krusberský zdravím, za hodinku oběd a teď Xindelix a Puberťák.

0: Rádio Český Blaník.
1: Deset prstů pro život, kousek místa na spadu.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Petr Spálený, Táňo, naschledanou. No, tak my se těšíme zase příště.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ano, kdo pak nám napsal? Hezký den, Český Blaníčku, zahrejte pro lepší náladu veselou letní písničku od Pavla Vítka Anitu. Napsal nám Denny, tak určitě hrajeme, protože na mnoha místech naší vlasti je to počasí dneska takové uspávací, tak abychom se trošičku probrali, vidíte. Jinak všem krásný den.
2: Písnička na přání.

0: Tohle byla Anna K., Nelítám nízko a my už za chvíli třeba všem Liborům k tomu dnešnímu svátku pošleme kapelu Činasky a bude i Karel Gott, kterého už jsem avizoval na začátku hodiny. A pokud se vám to zdá málo, tak přihodím ještě kapelu Miraj a nebo Helenu Vondráčkovou. Tak hezký poslech a dobré dopoledne.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrány.cz. Prostě pohoda.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci. Uzemana víkendová akce na vepřovou pečeni.
9: Čerstvá vepřová pečeni z českých chovů. A teď se držte. Kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeň je skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
10: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečeni 1 kg za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.

0: Helena Vondráčková, má tě rád a ona tě má ráda a pak je svatba. No, jenže tohle už neplatí, protože počet svadeb neustále klesá. Koukám se teď na statistiky z jihu Moravy. I tady meziročně ubylo svadeb, a to rovnou o stovku, na necelých 5 000. Naopak přibylo rozvodů. Statistika také ukazuje, že stárnou nevěsty i ženichové při první svatbě a logicky tak stárnou i rozvádějící se páry. Pro zajímavost, nejstaršímu ženichovi na jihu Moravy bylo 88 a nejstarší nevěstě 81 let. No a největší věkový rozdíl mezi snoubenci tady byl 52 let. To určitě bylo z lásky, že jo, známe to. Každopádně měli bychom s tímhletím klesajícím trendem něco udělat. Tak budeme se snažit a vám rozhodně budu hrát Lucku Bílou za chvíli, taky bude kapela Oceán a po 12. hodině už tady bude Veronika. Michal se loučí, budu se těšit zase zítra od 6.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
7: CZ.
12: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
13: Český blaník.

0: Michal Tučný, Zdeněk Rytíř, děláme, co můžem. No a to je i u nás na Českém Blaníku, taky děláme, co můžem. Snažíme se vám posílat ty nejlepší české písničky, které máte rádi. Takový pestrý výběr, no a o tom jako důkaz svědčí i fakt, že v příští hodině si dáme třeba slzu. Taky kapelu Krištof hned teď.
1: Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí ne.
0: A nebo Věru Martinovou a její Malý dům nad skálou.
2: Malý dům nad skálou na každého nečeká, svou siluetou dál vád.
0: A to není rozhodně všechno, tak jak jste slyšeli, budeme tu mít pestrou hudební nadílku a navíc si budeme povídat i o zítřejším letním koncertě Rádia Blaník.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes naměříme maximálně 22, na jihu Moravy až 25, na horách jenom 11 stupňů. Většinou bude zataženo oblačno a tam se může vyskytnout i déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Tak se na to připravte a radši se vybavte deštníkem. Už za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěje mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Hezké poledne přeje David Račák. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Prezident spornou a kritizovanou novelu vetoval ve středu. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Pomoc pro vážně nemocné děti by měla být dostupnější. Česko teď vstupuje do nové etapy rozvoje dětské paliativní péče. Ta pomáhá nejen jim, ale i jejich blízkým. Kolik pacientů podporu uvítá a s jakými onemocněními se potýkají, řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
1: V České republice dnes žije přibližně 13 000 dětí se závažným, život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním. Ve většině případů nejde o onkologické pacienty, ale o děti s genetickými, neurologickými, metabolickými nebo vzácnými onemocněními.
0: Cílem tedy je, aby každé dítě se závažným onemocněním mělo včas dostupnou odbornou podporu. Italští hasiči stále bojují s desítkami lesních požárů na Sicílii, informovala agentura AFP. Na italském ostrově přiživovaly plameny teploty přesahující 40 stupňů Celsia a poryvy větru. Evakuováno muselo být kolem stovky obyvatel. Situace se zatím obešla bez obětí. No a česká hlídka kanoistek Kneblová, Sadková a Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Chaloupka, Kratochvíl a Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Pravé poledne nám odbylo, 3 minuty k němu přiskočili. S vámi je Veronika Rážová a před námi české písničky, které máte rádi. Třeba Slza a Holomráz. Až ne.

noze sláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní pas. Pan farář nabízel mi věčný život, říkal, musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jimž pelichá peří. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty, mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli. A tak si zpívám, a tak se dívám, a tak si dávám do trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí, já o nich nevím a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

0: Láska je zásah, bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje. Nic se neděje.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: letní koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník a já jsem vám slibovala, že vám prozradím, jak si můžete užít zítřek. No, jak jinak než na letním koncertě Rádia Blaník. Tentokrát se bude konat v Mariánských Lázních a pokud chcete být na místě na začátek, dorazte před 16:30. Začíná se totiž za 5 minut 16:30. V Mariánských Lázních na kolonádě to propukne a bude to stát za to, jako vždycky. No a pokud jste zvědaví, na koho že se můžete těšit, tak třeba na Olgu Lounovou. Taky zaspívá kapela Slza. A těšit se na vás bude i Petr Kolář. A také naše blanická kapela. Ti všichni tam budou, ti všichni vám zahrají a zaspívají a vy za to nemusíte platit. Je to tak. Vstupné je zdarma a naopak vy si ještě něco odnesete. Kromě úžasného hudebního zážitku a hezkých vzpomínek, taky samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Sluníčkovou samolepku. No a ona není sluníčková, jen tak pro nic za nic. Ona někomu z vás zajistí totiž úžasnou věc. 100 000 na ruku. O tom zase příště. Hlavně si tu samolepku vemte a někam ji bedlivě uschovejte. Takže ještě jednou, užijte si to v Mariánských Lázních už zítra odpoledne. Olga Lounová, Slza, Petr Kolář a já doufám, že i vy.
0: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: Krátce po čtvrt na jednu jste s Českým Blaníkem a za chvilku se těšte na Hanku Zagorovou, Standu Hloška a Petra Kotvalda. Taky na Jitku Molavcovou, ale ještě předtím kapela Olympic. Jednou. Tak krásné odpoledne.

0: Tak to bylo trio Hanka Zagorová, Standa Hloužek, Petr Kotwald, Ahoj léto. Tak já si myslím, že léto nám bude pokračovat už velice brzy, protože meteorologové na příští týden, ne víkend, ale týden slibují, že se nám vrátí tropická vedra. Takže pokud si třeba příliš nelibujete v tomto ochlazení, tak vězte, že už brzy se dočkáte svého oblíbeného počasí. No a my jdeme dál, protože před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Třeba jedna od Věry Špinarové, bude tu i kapela Lucie, anebo Věra Martinová.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
8: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
11: Prázdniny, pádláč, paráda.
12: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
11: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
13: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
14: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
13: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
15: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
14: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
16: Mat. Ten obchod mám rád.
17: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
18: Rádio Český Blaník.
19: České písničky, které máte rádi.

0: Petr Nač, jsme svoji na Českém Blaníku, 12 hodin 44 minut a dnes máme 23. července. Tak schválně, jestli pak tušíte, kdo dnes něco slaví. Tak ku příkladu český textař a podnikatel Michal Horáček, tomu je krásných 74 let. Také česká herečka Kristýna Boková má dnes půl kulatiny, 45. No a kdo taky slaví, tak tím není nikdo jiný než majitel fantastického hlasu Vojta Dyk. Panna Maria. A Vojtovi je dnes 1.40, tak pokud slavíte třeba i vy, můžete si u nás udělat radost písničkou na přání. Už brzy vám prozradím, jak na to. Do té doby ale ještě spousta českých písniček, které máte rádi. Dáme si Kateřinu Marii Tichou a nebo Janka Ledeckého.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzavek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
8: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
9: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
11: Máme.
10: Ale radši to vem znova.
12: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Rádio Český Blaník.

0: Jiří Štědroň a jeho Matador na Českém Blaníku. Za pár vteřin už odbije 13. hodina a my budeme pokračovat i dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Můžu slíbit kapelu Opět a Radeček? Tak sorry, že mám rád hory. S těmi se podíváme na hory. Kolu zase nabídne Michal David. A zahraje a zaspívá i kapela Činasky. Věřte nebo ne, v příští hodině si taky budeme povídat o dovolených, takové aktuální téma. Tak zůstávejte s námi. Počasí na Českém Blaníku. Dnešek je poměrně chladný, ale nezoufejte, od zítřka už bude zase tepleji. Očekávejte, že ale noc bude poměrně studená. 11 až 7 stupňů při slabém větru, dokonce až 5 stupňů nad nulou, na horách kolem 7. Zítra přes den pak naměříme 21 až 25 stupňů, většinou bude ráno polojasno až skoro jasno, během dne i převážně oblačno. Na severovýchodě se místy mohou vyskytnout i slabé přehánky, tak deštník radši noste sebou. Už za chviličku to budou zprávy a pak další české písničky, které má. Rádi.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se už ale bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Další dny po víkendu ale opět přinesou vyjasnění a oteplení až na 32 stupňů. České Budějovice nezahálejí, ve městě pokračují přípravy i realizace řady projektů, které mají zlepšit život obyvatelům i návštěvníkům. Co všechno radnice aktuálně řeší a chystá do dalších měsíců, říká primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
7: Máme připravené projekty na výstavbu nové Alšovy České galerie na Senovážném náměstí, úpravu tohoto náměstí. Teď máme vyhlášenou soutěž na design and build, úpravu našeho letního kina.
6: Kromě toho České Budějovice se také podpořili projekt Restudy, který má žákům základních škol usnadnit přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Tokijská městská správa povzbuzuje muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené, některé ženy pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň se cítí diskriminovány, protože se předpokládá, že oni budou do kanceláře i nadále nosit punčochy. No a na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přinděš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. 13 hodin, 3 minuty k tomu, krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová. No a teď už přichází můj oblíbenec Karel Gott a písnička z roku 84, za kterou stojí pánové Jiří Zmořek a Zdeněk Rytíř. To musím zvládnout sám, tak hezký poslech a pěkné odpoledne.

0: Úžasná Petra Janů, koncert končí na Českém Blaníku a my pokračujeme, tady nic nekončí, tady naopak je velmi aktuální nejenom téma českých písniček, ale taky téma dovolených. My se teď na dovolené podíváme, ale ne na takové ty, které jsou běžné, ty rodinné. Spousta lidí totiž vyráží do zahraničí solo, a to nejčastěji ve věku kolem 30 a potom ve věku nad 55 let. A hlavně mezi staršími převažují ženy. Podrobnosti už dodá výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
1: Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
0: Tak vidíte to, možná, že mezi ně patříte i vy a na něco podobného také vyrážíte. Ať už tak či onak, přeju vám krásnou dovolenou a pokud i třeba dovolenou nemáte, tak vám popřeju pohodový poslech Českého Blaníku. Zase tu pro vás mám další české písničky, které máte rádi, a dokonce i jednu slovenskou od kapely Tým. Předtím ještě Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou, Stín katedrál.

0: pijeme kolu s Michalem Davidem. Tak jestli pak jste viděli, jak jsme přiblížili všem našim milým posluchačům tuhle písničku na našich sociálních sítích. Pokud ne, mrkněte se, Instagram i Facebook, jsme tam aktivní, každý den přibývají příspěvky a vy máte možnost stát se i naším trvalým fanouškem právě na sítích. Tak mrkněte na to, najdete nás jako Český Blaník a já doporučuju, ať si to hlídáte, protože každý den tam přibývají nejenom různé zajímavé příspěvky, ale také informace o těch, které máte rádi, těch interpretů, které si právě tady u nás na Českém Blaníku hrajeme. Za chviličku to budou Činasky, Turbo a nebo taky Láďa Štajdl.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
5: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečení skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
6: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kilogram za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Letní outlet nových aut v Direct Auto Strahov. Zastav se pro slevu až 360 tisíc na skladové vozy Dacia, Volkswagen, Renault a Škoda. Stav se osobně do Direct Auto Chorecká 2 Strahov. Ale pozor, jen do 15.8. Desítky aut až o 360 tisíc korun levněji. Jen v Direct Auto Strahov.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: Aranka umí hula hop. Ivan Hlas na Českém Blaníku. Tak co vy? Umíte hula hop? Nebo se věnujete jinému sportu? A nebo zkrátka a dobře jenom chodíte, tak jak to dělám třeba já? Tak pokud máte, dejme tomu, každý večer na mobilu vždycky ten stav kroků, kolik jste toho nachodili, kolik kilometrů to bylo, no a říkáte si, sakryš, 9858 kroků, stačilo pár kroků a mohla jsem mít 10 tisíc. A tak začnete kroužit kolem gauče, kolem kuchyňského ostrůvku a podobně. Tak pokud tohle děláte, nemusíte, protože tahle ta slavná hranice 10 tisíc kroků totiž nevznikla na základě vědy, ale pouze a jen jako reklamní tah na japonský krokoměr v 60. letech. Od té doby se to tak nějak drží, zlidovělo to a lidé si opravdu myslí, že musí nachodit alespoň těch 10 tisíc kroků, aby to jejich tělo pocítilo a aby tak udělali něco pro zdraví. Nicméně novější výzkumy ukazují, že většině lidí pro výrazný zdravotní přínos stačí jen kolem 7 tisíc kroků denně. U lidí nad 60 let se pozitivní účinky objevují už mezi 6 až 8 tisíci kroky. A ještě jedna dobrá zpráva, není totiž vůbec důležité, jakým způsobem chodíte, tedy zdali je to svižná chůze, rychlochůze, a nebo se jen tak loudáte. Hlavní je prostě vstát a jít. Takže pokud se třeba dnes projdete někam do cukrárny na dortíček, taky se to počítá. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Víťa Vávra anebo Vaby Daněk.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
6: Kontejnery Sigl, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Radio Český Blaník.

Posloucháte Český Blaník, tohle byla kapela Miraj, když nemůžeš, tak přidej. No, jako kdyby mluvili o tom, co jsme si před chviličkou říkali, o tom chození, o tom sportování. Já ale doufám, že vy ještě můžete a že vydržíte naladění na vlnách Českého Blaníku, protože my tu pro vás chystáme jako vždycky další české písničky, které máte rádi a že jich bude skutečně dost. Tak například Tisíckrát krásnější od Dalibora Jandy.

Těšit se můžete i na Honzu Kalouska a jeho měnící se hvězdy. Zaspívat nám přijde i Michal Dučný. Povězte ho vej.

0: 14. hodina nám odbíjí a my se taky za chvíličku podíváme na nejnovější zprávy. Ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska se nám poměrně výrazně ochladilo, ale od zítřka už půjde teploměr opět nahoru. Očekávejte, že během zítřejšího dne bude obloha většinou polojasná až skoro jasná. Tu a tam i oblačná, a to především na severovýchodě země. Tam se mohou tu a tam vyskytnout i drobné přehánky. Teploty budou ale příjemné. 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20. Na horách naměříte 17.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
5: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
6: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
7: Příze látky tvoření, našeho života koření.
5: Pro háčkování.cz.
8: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
9: A já si dám steak.
8: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ministr spravedlnosti Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice, týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Očekává vášnivou debatu. Ne každý má jedno telefonní číslo celý život, je možné zřídit si nové. Při takové změně operátor nabízí čísla volná. Mezi nimi můžou být i ta, která se recyklují po předchozích zákaznících. Jak by s nimi měl poskytovatel telekomunikačních služeb zacházet, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
12: Pokud operátor telefonní číslo znovu uvede do oběhu, měl by zajistit transparentní prostředí vůči zákazníkům. Při výběru telefonního čísla by je zejména měl upozornit na to, že jde o recyklované číslo a uvést také, po jaké době od jeho uvolnění bylo znovu přiděleno.
11: Pokud na recyklované číslo chodí nevyžádané zprávy nebo telefonní hovory, je možné požádat o přidělení jiného. Německý soud poslal na 3,5 roku do vězení muže, který s partnerkou a dvěma dětmi žil v jednom z berlínských hotelů 16 měsíců bez placení. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu 107 tisíc eur. Platbám se dokázal vyhýbat kvůli různým výmluvám a historkám. No a fotbalisté Hradce Králové zahájí úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromsø novou sezónu. Otroci se v pohárové Evropě představí poprvé od sezóny 95-96. Utkání na umělé trávě za polárním kruhem má výkop v 19 hodin. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
10: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová, 14 hodin, 5 minut k tomu. Za chviličku s námi bude Dalibor Janda, taky Jiří Korn a ještě předtím kapela Krištof. Spolu s nimi zavítáme do Hollywoodu. Tak pěkné odpoledne, zůstávejte s námi.

0: Dalibor Janda, tisíckrát krásnější písnička, která si v poslední době získala velkou popularitu i na sociálních sítích. Určitě jste si toho všimli. Pojďme dál, pojďme se podívat, co nás tady čeká za chviličku. České písničky, které máte rádi. Ale ještě předtím se budeme věnovat fotbalové lize. Ta začíná už pozítří a my už známe ty nejlepší z loňské sezóny. Hráčem uplynulého ročníku se stal slávista Lukáš Provod.
1: Mám radost, samozřejmě nějaký náznaky k tomu byly a ta sezona pro nás a i pro mě osobně byla obrovsky úspěšná a cítím jako spíš než překvapení, tak vděk za to, jakým stylem se nám ta sezona povedla, nebo ty poslední dvě sezóny vlastně, a to, že tady dneska můžu stát, je super. Na druhou stranu je hodně super i to, že je tady spousta mých spoluhráčů a je tady i trenér a z toho mám největší radost, prostě já jsem hrdý na celou Slávy, že to tady můžeme sdílet takhle společně.
0: Tak gratulujeme, ještě doplním, že na druhém místě skončil v hlasování hráčů a trenéru hradecký Vladimír Darida. Třetí je Sparťan Lukáš Haraslín. Trenérem roku se stal opět Jindřich Trpišovský. No a teď už nezbývá, než vyhlížet to první ligové kolo. Pojďte vyhlížet s námi a mrkněte taky na to, jaká hudba nás tady čeká, tedy české písničky, které máte rádi. Ty to jistí, ale které? Tak jedna třeba od Michala Tučného. Povězte ho vejš, taky to bude Pískovec Lucie Bílé a ještě předtím Honza Kalousek. Hvězdy se mění na českém Vlaníku.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Michal Tučný, písnička z roku 1983, která vyšla na slavném albu Snídaně v trávě. Tak to bylo, pověste ho vejš. My pokračujeme a já vám už za chviličku nabídnu takovou pěknou sbírku Petrů. Petra Koláře, Petra Reska a taky skupinu Jelen s Janou Kiršner. Co bylo dál? Tak tohle bude dál na Českém Blaníku.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
5: Vy, vykat, Avidon, vidra.
4: Avidon?
5: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
6: Ty má maminka.
5: No prostě všechno na jednom místě.
7: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
11: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.
12: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

0: Soček, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník tu a tam si zpříjemníme den i slovenskou písničkou, tak jak tomu bylo v případě Mekyho Žbirky a jeho Katky. Teď ale malinko odbočíme a podíváme se do Pelhřimova, konkrétně do Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, kde je náš starý známý Pepíno Vaněk a ten nám přináší další rekordní kuriozní kousek. Tak pojďme na to, Pepíno, co pro nás dnes máš?
2: Teď vám řeknu akci, na kterou jsem velmi hrdý. V Muzeu rekordů se sešli světoví elektrochemici z 5 kontinentů. Bylo to 44 molekulárních elektrochemiků a byli mezi nimi zástupci z Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i Austrálie. A my jsme hrozně rádi, že si jako doprovodný bod programu svého setkání vybrali právě naše muzeum. Děkujeme a gratulujeme.
1: Tak my taky gratulujeme, děkujeme za takový neobvyklý rekord, Pepíno, a těšíme se na ten příští, který dorazí zítra. No a před námi už další české písničky Lady Carnival Karla Gotta a nebo Zatmění Leony Machálkové.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
10: Rádio Český Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nejde.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tak to byl Tomáš Klus a Nina, 15 hodin, 1 minuta k tomu. No a nás tady čekají 3 ve 3 v příští hodině, což znamená 3 písničky, které bude pojit jedno slůvko. Já vám zatím neprozradím, které to bude, ale prozradím vám, jaké písničky si budeme hrát během celé příští hodiny. Jednu od Heleny Vondráčkové. Taky Léto od Ivety Bartošové. Těšte se i na proměny Lenky Dusilové s kapelou Čechomor.
1: A ty musíš být jima, lebo mi tě pám.
0: A já zaudím. Už za chviličku nejnovější zprávy s Hankou, ale ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Po dnešním poměrně chladném dni očekávejte, že si zítra opět oteplí a naměříme až 25 stupňů Celsia. Čekejte, že na severovýchodě to ale bude jenom 20, na horách kolem 17. Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno, přes den převážně oblačno a ojediněle na severovýchodě se mohou vyskytnout i dešťové přehánky. Tak deštník sebou, no a poslouchejte Český Blaník, protože tady se dozvíte o počasí víc i během zítřejšího dne. Za chvilku slibované zprávy a pak jedeme dál v rytmu českých písní, které máte rádi.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Dobré odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Ve vlaku v té době cestovala přibližně 20 lidí, z toho o 4 se museli postarat záchranáři, jak potvrzuje jejich mluvčí Vojtěch Míra.
10: Jedna osoba se zranila těžce, byla leticky přepravena do Českobudějovické nemocnice a 3 osoby byly zraněny lehce až středně těžce. Ty jsme převezli našimi posádkami do Táborské nemocnice.
0: A mezi Jihlavou a Táborem teď proto nejezdí vlaky. Paliva v Česku za poslední týden zdražila. Průměrná cena benzínu vzrostla téměř o 2 koruny na 42 korun za litr. Nafta podražila výrazněji, a to o víc než 4 koruny a litr se teď prodává za 42 korun a 30 haléřů. Na konci minulého týdne skončila vládní regulace a od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Během oprav vodovodního potrubí v Kroměříži došlo k výbuchu. Aktuality z místa tragédie má mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
11: My jsme na místě poskytli první pomoc dvěma osobám. Jednu jsme s méně závažnými zraněními přepravili do kroměřížské nemocnice, druhou přepravujeme na urgentní příjem krajské nemocnice Tomáše Bati.
0: Uzavřené zůstávají ulice Generála Svobody a Koperníkova. Fotopas na Břeclavsku potvrdila výskyt invazního mívala. Inteligentní šelma původem ze Severní Ameriky, ale podle ochránců přírody představuje hrozbu pro místní ptáky a obojživelníky. Správa parku proto požádala myslivce o jeho odlov. To je ze zpráv pro zatím vše. Mějte hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, 15 hodin a 5 minut. Krásný den vám přeje Veronika Rážová a teď už i Michal David. Pár přátel.

0: Český Blaník.
1: 3 ve 3.
2: Posloucháte Český Blaník, 15 hodin, 16 minut, jsou tu 3 ve 3. To znamená 3 písničky, které pojí jedno jediné slůvko v názvu. Tentokrát je to tematické léto. A tak si dáme například Léto od Ilony Čákové. Tahle písnička vyšla v roce 1996 na jejím albu Pink, jakožto druhá skladba. Dalším létem je Léto Ivety Bartošové. To známe už od roku 1986. Autorem hudby byl František Janeček a autorem textu Eduard Bergner. No a 3. léto, tak to mají na svědomí Rybičky 48, je to nejnovější z těchto 3 písní a je z roku 2015. Vyšla jako samostatný single, ale později byla zařazena i na dvojalbum kapely Rybičky 48. Tak to bylo něco málo o 3 letních hitech, 3 písničkách, které si právě teď na Českém Blaníku pustíme.
1: 3 ve 3
0: na Českém Blaníku.

0: mám.
1: Taková pěkně vyladěná letní písnička, tak to jsou Rybičky 48. No a představte si, že Kuba Ryba z Rybiček 48 bydlí nedaleko Jihlavy a tam se bude konat už tuto sobotu mnohožánrový festival U Jurdy z divokýho byla Čeřínek. No a vy se můžete těšit na Davida Kolera, na Marpa, UDG, taky tam budou Kašpárek v rohlíku, Praga Union, Kurtizány z 25. Avenue a další. Takže pokud máte třeba volný víkend a nevíte, kam si udělat výlet, tak klidně s celou rodinou můžete dorazit právě tam. No a pokud nevíte, co dělat do té doby, tak já doporučím, tak třeba v pátek vyrazit na koncert Rádia Blaník do Mariánských lázní. No a do té doby poslouchat český Blaník, protože už za chviličku pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. Budeme tu mít duet Standy Hloška a Petra Kotvalda anebo Čechomor a Lenku Dusilovou Proměny.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci. Uzemana víkendová akce na vepřovou pečení.
8: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte. Kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeně skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
9: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kilogram za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
10: Hej, už máš řidičák?
11: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
10: Fakt?
11: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
12: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
13: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
12: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
14: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
15: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
16: Mat. Ten obchod mám rád.
17: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.
15: Český Blaník. Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tak já doufám, že si užíváte spolu s námi české písničky, které máte rádi, protože my jich tu pro vás máme zase další plnou hrst i na další minuty, ale ještě předtím, než se vrhneme zpátky do rytmu českých písniček, pojďme se teď podívat na takové možná trošičku neobvyklé sčítání. Mám na mysli sčítání cyklistů. Jak to vypadalo v letošním prvním pololetí ve Zlínském kraji, tak to už nám prozradí mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy, pan Petr Michalec.
1: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dále roste.
0: Tak my gratulujeme, ve Zlínském kraji je krásně, dobře se tam jezdí a je vidět, že cyklisté to oceňují. Za chvilku další české písničky. MIG 21, Petr Spálený anebo Hanka Zagorová.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
9: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
8: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
9: Stačí využít třeba akční slevy až 90 000.
8: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Je jedno, jestli si programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
16: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
17: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Rádio Český Blaník.

Tak to byl Petr Spálený na Českém Blaníku, Až mě andělé. 16. hodina je tu zcela přesně a po ní si dáme další české písničky, které máte rádi. Třeba jednu od Petra Muka. Neusínej. Taky tu budeme mít další usínání od Miraje. Vedle tebe usínám. Docela mi to hraje do karet, protože zrovna jsem se s kolegou bavila o tom, jak jsem poslední dny po ranním vstávání taky usínala. No a budou to i kabáti. Šaman.

0: To zdaleka není všechno. Po 16. hodině taky čekejte písničku dne, takže se o jedné pěkné písničce prozradím už teď, že to bude od Mandraže. Něco dozvíme.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že zítra bude tepleji, tedy dočkáme se pěkného dne s 21 až 25 stupni Celsia. Na severovýchodě očekávejte jen kolem 20, na horách 17 stupňů. Většinou bude polojasno až skoro jasno, na severovýchodě během dne i zataženo a oblačno a tu a tam může sprchnout. Za chviličku už tu bude Hanka a s ní nejnovější zprávy.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Krásné odpoledne u zpráv přeje Hanka Koterová. Na základně vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou na Třebíčskou se zřítil armádní vrtulník. Na palubě v té době bylo 5 vojáků. Jeden nehodu nepřežil. Na místo tragédie míří ministr obrany Jaromír Zuna a armáda až do vyšetření příčiny neštěstí pozastavila provoz všech nových vrtulníků systému H1. U Chýnova na Táborsku zasahují záchranáři u srážky osobního vlaku s nákladním autem. Provoz Jihlava Tábor stojí. Řidiče nákladňáku transportovali vrtulníkem do nemocnice v Českých Budějovicích a 3 zraněné z vlaku, včetně strojvedoucího, ošetřili v táborské nemocnici. Podle posledních informací jeden vůz vlakové soupravy vykolejil. Na dovolenou vyrážejí Češi stále častěji bez doprovodu. Nejpočetnější skupinu tvoří třicátníci a pak lidé nad 55 let a převažují ženy, víc říká ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
8: U vypsaných zájezdů cestovních kanceláří mají solo cestovatelé krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat. Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko.
0: Práce na dálku a sociální sítě boom solo cestování ještě víc umožňují. A na práci s mateřským mlékem budou kvůli evropské legislativě stejné požadavky jako na zacházení s lidskými orgány. Většina zařízení má asi rok na přeměnu v takzvané mléčné banky. A ministerstvo zdravotnictví slibuje, že s transformací pomůže. Tím zprávy končí. Vám hezké odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne vám přeje i Veronika Rážová. 16 hodin 4 minuty, už za chvilku tu bude Petr Muk. Taky si dáme Václava Neckáře s Věrou Špinarovou, ale ještě předtím Lenka Filipová. Dobrý Bůh to ví.

0: Českém Blaníku.
1: 16 hodin a 15 minut. Před námi už je písnička od kapely Mandraže. Ona se smála. Mandraže můžete znát nakonec i z Konopiště, kde nám hráli hned dvakrát. No a já věřím, že znáte i tuhle písničku, na kterou my jsme se zeptali konkrétně autora většiny písní Pepy Bolana, což je také kytarista skupiny Mandraže. No tak jak to všechno bylo s písničkou Ona se smála?
2: Píseň Ona se smála, ta má pro mě dost takovej jako osobní jako význam, protože všechno to téma, to dění, co se v té písni jako, o čem se tam zpívá, o čem to je, tak slovo do slova je vlastně všechno pravda. Tam není absolutně nic vymyšleného, všechno je to pravdivý příběh o tom, jak jsem se já seznámil se svojí vlastně současnou ženou. Takže tu píseň mám samozřejmě velice rád.
1: Takže takový pravdivý příběh o jedné lásce. Tak my moc děkujeme za to, že máme tyhle ty informace. No a teďka si můžeme poslechnout ten text té písničky. Tady už je Mandraže, Ona se smála.
0: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník a tohle byla skupina Mirai, vedle tebe usínám. Za chviličku budeme pokračovat dál v rytmu nejenom těch českých písniček, ale dáme si i slovenskou, třeba od Mariky Gombitové. Bude tu její vyznání, taky Kabáti, Martin Maxa, Maruška Rotrová, a to rozhodně není všechno, protože kromě jiného tu pro vás chystám taky další možnost nechat si zahrát písničku, kterou máte rádi, tedy písničku na přání. Já vám už za pár okamžiků prozradím, jak na to, jakým způsobem si o ní můžete napsat. No a vy, kteří to znáte, tak klidně můžete psát už teď. Jak jsem říkala, za chviličku Maruška Rotrová.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: Na českém blaníku vyznání Mariky Gombitové, tak já doufám, že nám i dál zůstanete nakloněni, tedy naladěni, zůstanete na těch správných vlnách českého blaníku, protože už brzy se vám to může vyplatit a můžete si vybrat písničku, kterou budete chtít. Blíží se nám totiž písnička na přání a tak vás nabádám k tomu, abyste vzali do ruky telefon a na číslo 720 8363 07 mi napsali, jakou písničku chcete zahrát, komu ji chcete zahrát. A třeba jestli máte ještě nějaký vzkaz, vyznání, blahopřání, zkrátka cokoliv máte na srdci, můžete přidat. To všechno na číslo 720 8363 07 buď SMS-kou, a nebo pokud využijete WhatsAppovou aplikaci, tam můžete nahrávat i hlasové vzkazy. Takže ať už zvolíte jednu nebo druhou variantu, já se na vaše vzkazy a hlavně na váš výběr moc těším. Za zhruba půl hodiny tady bude písnička na přání, takže máte ještě nějaký čas na rozmyšlenou, ale znáte to, kdo dřív přijde, kdo dřív napíše, ten bude mít písničku.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Pozor, pozor! AA Auto už pětkrát v Praze!
8: Ano, přesně tak. A Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než den dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
7: A Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
8: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
11: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.

0: Na českém Blaníku Slza a jejich srdcová dáma. 17. hodina je tu a po ní si dáme třeba krabičku sirek Dalibora Jandy.
1: Mám rád nebo rád nemám, to musím přece vědět nejlíp sám.
0: Taky tu bude Hanka Zagorová, Vím málo.
2: Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím víc.
0: A nebo Pekař a jeho Bůh.
3: Jestli tady existuje Bůh, ale smír je nekonečný.
0: Už za chvíli to budou zprávy, ale ještě před nimi pojďme se společně podívat na aktuální počasí.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Momentálně je nad Českou republikou většinou oblačno až zataženo. Očekávejte, že v noci klesne tuť teploměru na 11 až 7 stupňů, při slabém větru dokonce až na 5 stupňů nad nulou. Čekejte ale, že zítra bude pěkně. 21 až 25 stupňů, většinou polojasná až skoro jasná obloha. Na severovýchodě území kolem 20 stupňů a tam může tu a tam i sprchnout. Tak to je všechno z počasí, za chvilku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
5: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření našeho života koření.
7: Pro háčkování.cz.
8: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a

Užijte si 7 skvělých divadelních večerů nebo si vyberte předplatné Poezie slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: Hezké odpoledne vám přeje Hanka Koterová. Při pádu armádního vrtulníku na základně v náměšti nad Oslavou zemřel jeden voják. Další čtyři členové posádky jsou zranění, z toho dva velmi vážně. Do areálu dorazil ministr obrany Jaromír Zuna a vyšetřovatelé, kteří mají objasnit příčiny pádu. Do té doby armáda pozastavila provoz vrtulníků Venom a Viper. Hlavním tématem schůzky prezidenta s ministrem dopravy byla výstavba vysokorychlostních tratí a postup v protidronové ochraně. Řešili ale také novelu k veřejným rozpočtům, kterou Petr Pavel včera vetoval. Pokračuje šéf rezortu dopravy Ivan Bednárek.
1: Dotkli jsme se teda i toho, jak se tvoří rozpočet a jak se peníze půjčují. Z mého úhlu pohledu jsem vysvětloval, argumentoval jsem, že investice, které vláda chce provést, se prostě bez změn v rozpočtování nedají udělat.
0: Oba se shodli, že náklady dopravní projektů musí odpovídat jejich přínosům. Při havárii vodovodního potrubí nedaleko centra Kroměříže se zranili dva lidé. Jednoho transportoval vrtulník na urgentní příjem do zlínské nemocnice a dalšího záchranáři převezli do nemocnice Kroměříž. Čtvrtina města je bez vody. Dodávka by se měla znovu obnovit večer. Soud prodloužil vazbu obviněným z útoku na zbrojovku. Celkem je v kauze žhářského útoku na objekt v pardubickém průmyslovém areálu zadržených 11 lidí. Z toho 4 budou mít vazbu o 3 měsíce delší. Vinu dál odmítají a tvrdí, že s březnovým požárem nemají nic společného. Tím zprávy končí a vám pohodové odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník a my společně otevíráme další hodinu, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi, a jedna dokonce bude na přání. Do té doby Honza Nedvěd, Dalibor Janda anebo Marta Kubišová. Hey Jude. Hey.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Když mlak večeru se zvedá a slunce dlouhý stíhá,

hluboký dech. Opřeně o stromy a na kameny sedíme a zpíváme, a rose na kolejích.

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Krásné odpoledne pro někoho, možná už podvečer, 17 hodin a teď už skoro 14 minut, to je aktuální čas. No a aktuální je taky písnička na přání. O tu si píšete na 720-83-6307. A já tu mám vzkaz od pana Karla. Ten píše, že dnes má svátek Libor, stejně tak i můj bývalý kolega Libor Weber, a prosí prý o zahrání jemu k svátku. A prý, protože já ho znám lépe, tak mám vybrat, jakou písničku. Takže pro Libora mám speciální vzkaz, který zní XC814, tedy kód hodný Jamese Bonda, o kterém zaspívá Karel Gott.
0: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.

0: Tak to byla Hanka Zagorová, Vím málo na českém Blaníku. 17 hodin 24 minut, to je něco, co vím zcela jistě. Co taky určitě vím, je to, že nás čeká chladná noc. Takže pokud si už otevřete okno, připravte se na to, že se musíte vrátit zpátky k pořádné duchně, protože místy dnes naměříme pouze 5 stupňů nad nulou. Ale já věřím, že české písničky tady u nás na českém Blaníku vás zahřejí. No a zítra už to bude samotné počasí, protože teploty vystoupají až k 25. A navíc vykoukne sluníčko. Za chviličku Katapulti, Iveta Bartošová, anebo taky Pekař a Bůh.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Vždy už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
12: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
13: Rádio Český Blaník.

Ty domy, co tu stály, nálože trhavin na písek rozebrali, koryta řek se vylijou a vrátí, z popela postalý se prach obrátí, všechno se řídí jen životem a smrtí.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu. Bez pomoci nechám boj lidí za svobodu. Falešní vlastenci brání svůj stát, netuší, co se vlastně může stát. A tak mě mrzí ztráta počáteční vize. I odvahu ve strach změnila televize. Buď budu člověk, nebo kat. Buď budu žít, anebo přežívat.

0: letní koncerty
1: Rádia Blaník.
2: Je to tak, letní koncerty Rádia Blaník pokračují a vy se můžete už zítra těšit do Mariánských lázní. Buďte tam za 5:30, abyste tam byli včas, protože za 5:30 se začíná, tak možná klidně můžete přijít i o něco dřív. Buďte na kolonádě, protože tam to všechno bude probíhat. A vy si říkáte, jaké je to? No tak já vám řeknu, co tam bude probíhat. Bude zpívat Olga Lounová, kapela Slza, Petr Kolář i naše úžasná blanická kapela. A vy to všechno můžete zažít. Prožít, vidět, slyšet zcela zdarma. Vstupné se tu totiž neplatí, takže pokud vyrazíte do Mariánek zítra odpoledne, tak rozhodně nebudete litovat. Navíc, pokud si odnesete sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, tak ta vám možná už brzy vydělá 100 000 na ruku. No tak rozhodně to zkuste. Mariánské lázně už zítra 24. kolonáda za 5:30 to všechno startuje a já vám přeju, ať si to moc užijete.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
10: Výhry, slevy, zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Tak já jdu, miláčku.
19: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
18: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
19: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
18: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
19: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
0: Český blad.

0: Posloucháte Český Blaník, tak to byla paráda Karel Zich a teď se pojďme podívat, co bude paráda, třeba Žentouři. Taky tu bude Sebastián a jeho vlastně první velký samostatný hit Toulavá. A těšit se můžete i na Marušku Rotrovou. Déšť. Na Českém Blaníku pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že nejdřív se nám ochladí a v noci naměříme něco mezi 11 až 7 stupni. Při slabém větru to bude jenom 5 stupňů Celsia. Zítra ale bude pěkně, většinou polojasno až skoro jasno s teplotami do 25. Na severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17. Už za chvilku to budou zprávy s Hankou a po nich další české písničky, které máte rádi.

0: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: Pěkný podvečer, jsou tu poslední dnešní zprávy a s nimi Hanka Koterová. K pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou došlo v závěrečné fázi výcvikového letu. Zřítil se při přistání z výšky asi 50 metrů. Nehodu vyšetřuje komise ministerstva obrany. Pokračuje šéf rezortu Jaromír Zuna.
4: Dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud nám odborníci nedají jasný závěr. Byl to nový vrtulník, pořizovali jsme je v roce 2019, takže technická ztráta to je, ale v každém případě pro nás to nejzásadnější a nejzávažnější je ztráta člověka.
3: Pán vrtulníku nepřežil jeden voják a čtyři další jsou zranění, z toho dva velmi vážně. Kvetované novele o rozpočtových zákonech se sněmovna vrátí v srpnu. Zákon umožňuje vládě překročit výdaje státního rozpočtu až o 10% a podle prezidenta tak hrozí rychlejší zadlužování státu. Koalice prezidentův nesouhlas ale kritizuje a plánuje ho po vládních prázdninách 25. srpna přehlasovat. Na přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku po srážce s nákladním autem vykolejil osobní vlak. Nehoda zastavila provoz vlaků z Chýnova do Tábora. Omezení na trati potrvá podle odhadu drážní inspekce do půlnoci. Řidiče nákladňáku a tři zraněné z vlaku rozvezli záchranáři do nemocnic. Zlínský stavební úřad nařídil neodkladnou demolici ohněm poničené budovy v bývalém baťovském areálu. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. To je ze zpráv ode mě pro dnešek vše. Přeji vám příjemný večer.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Krásný večer vám přeje Veronika Rážová a my hodinu otevíráme další českou písničkou. Určitě i tu máte rádi. Jsou to Činasky, možná za chvilku Marek Ztracený, Žentour, Sebastián, Krištof. Bude jich spousta, tak i dál poslouchejte Český Blaník. Krásný večer.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
2: Příze látky tvoření, našeho života koření.
3: Pro háčkování CZ.
5: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
6: Český blaník.
7: To je blaníček.

0: Český blaník. Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český blaník.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Český Blaník.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
2: Maxi dotace.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Český blaník.
5: Český blaník.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Rádio Český Blaník.
6: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: jsou stálé za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
1: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.

nebudem selhat. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno Černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. Lesy.cz. U.cz

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš tak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
4: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
3: Jak jsou ty trampolíny velké?
4: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
3: Jsou trampolíny placené?
4: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
3: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
1: Rádio Český Blaník.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich moc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavany Sedlčany.cz.

0: si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Vlak.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Tři ve tři.
0: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
1: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
0: Tři ve tři.
1: Na Českém Vlaníku. Rádio Český Vlak.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Radio Český Baník.
1: Do mých snů však tiše vcházíš jako říjen, denně vcházíš.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český
2: Blaník. Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: 3 ve 3.
5: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
4: 3 ve 3.
5: Na Českém Blaníku.
4: Český Blaník.
6: Český Blaník.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.